0: a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
1: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
2: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha a zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Yeah.

0: Marku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: All the hits I wanna hear.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

0: Fajn.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
1: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
2: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
10: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Hej, už máš řidičák?
11: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
11: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Yeah.

0: čau lidi, 7 hodin přesně ideální čas na odstartování dnešní neděle. Já doufám, že jste vstávali dobře, jestli ne, nevadí. Společně se probereme, ať už díky našem songům, tématům úplně, ale úplně všemu. A co jiného by nám to mělo odstartovat?
1: Fajn víkend.
0: Než Naughty Boy, Sam Smith, jejich Lalala, u nás na Fajnu.

Jeden z nejlepších songů, který máme u nás na Fajnu, Charlie XCX, její kamera. A při Fajn víkendu s Míšou si musíme i říct, co je dneska vůbec za den. Věřím, že zrovna dneska hodně z vás potěším, ale jako první si oslavíme narozeniny. Neskutečný 33. má Neil Horan. No jo, krásná 33. dneska k dnešku. Vlastně není pátek, takže super, ale i tak je 13. září. Se skvěle ta 33. hodí, úplně značka ideál. Ale taky je Mezinárodní den čokolády. To znamená, dneska máte výmluvu, dneska je den, kdybyste si měli prostě dát třeba 2, 3, 4 tabulky čokolády a neměli byste se cítit blbě, protože prostě dneska je Mezinárodní den čokolády. To znamená dobrou chuť a k tomu super pokrmu si dáme i nějaký super som. Třeba Cameron Whitcomb, jeho Kingdom of Fear právě teď u nás na Fajnu. Dejte si tenhle ten song společně s náma.

pohovory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.

One Republic. Jejich Nichola. Song, který nám dojíždí v 7 hodin a 34 minut při Fajn víkendu s Míšou. Každý z nás má rád něco jiného. Někdo miluje volno, někdo ne. A ukázalo se, že nově i tatínkové milujou volno víc než dřív. Jednoduše, prej v dnešní době zůstává doma víc už tak plus minus tatínků než maminek. Jednoduše, když se vám prostě narodí dítě, tak dřív to bylo úplně klasicky, že prostě automaticky doma zůstává s dítětem žena. No ale prej v dnešní době už se to číslo hodně vyrovnává. Ano, pořád spíš jako my ženy zůstaneme s dítětem doma. No ale podle průzkumu už je to plus minus 30 na 70, to znamená, už se to pomalu, ale jistě zvedá a uvidíme, jak to bude v budoucnu. A na rovinu mně třeba přijde, že ve chvíli, když žena vlastně vydělává víc a tomu páru se vyplatí, aby vlastně ona zůstala spíš v práci než jako ten otec, tak nevidím důvod, proč by právě otec nemohl zůstat doma. No ale jak to máte vy, to se můžete zamyslet. No ale třeba takovej Miles Smith, věřím, že vám taky řekne svoje. Ne na tohleto téma, ale to neznamená,

Calvin Harris, Drinking from the Bottle. Song pro lepší ráno na Fajnu a samozřejmě není jediný. Například Fast Boy, jeho Beautiful Life je něco, co nám den bude zlepšovat ještě mnohem, mnohem víc. A taky si společně dáme poslední fakt od nás z Česka. Už za chvilku.

0: rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Hudba, hvězdy, zákulisí. A to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lady Gaga. It's Sabrina Carpenter.
4: Music.
3: Fine.

Temper City, neskutečný song Self Average, něco, co nám dojelo v 7.50, pozor, 3 u nás na Fajnu. Já jsem vám slíbila, že vám řeknu poslední fakt dnešního dne od nás z Česka. A přesně to se taky stane. Podle všeho nám ubyli obyvatele. Jednoduše máme nižší porodnost než úmrtnost, což se poslední podle mě tak 5 let strašně řeší, protože i na sociálních sítích je o tom strašně moc zpráv. A vlastně se tomu ani tak trošku nedivím, protože co si bude, mě je třeba 20 a ano, mám spolužečky, kteří už mají svého potomka, jsem z toho vždycky úplně mega vystresovaná, ano, ale zároveň i znám strašně moc lidí, kteří naopak jim je třeba 26, 27, ne-li už třeba přes 30 a třeba nechtějí zatím ještě děti. Což na rovinu, já jsem třeba člověk, který by chtěl mít v takovém tom věku 25, 27 dítě, ale uvidíme, jak na tom budu právě tady v těch letech. No, hlavně celkově uvidíme, jak to s naší republikou dopadne, nemyslím si, že vyložně vymřeme, ale už zase se ohledně toho straší. Ale s čím se nikdy nestraší, tak jsou naše songy. Třeba takový Nico Santos, Why Don't You Shy, teďkom právě na Fajnu. Pojďte si dát tenhle song s náma.

0: Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Otvíráme okno, to znamená, pojďte se společně s náma podívat, jak bude venku. Dnešní maxima okolo 20 stupňů Celsia, naopak nejmíň 12, což by mělo být pozor už v odpoledních hodinách, nejenom přes noc. Obecně spíš oblačno až zataženo, to znamená, dávejte si pozor a ideálně třeba i ten deštník sebou.
6: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
7: Vždycky hot.

Weekend s Míšou. Fajn. Čau lidi, krásný ráno. Já doufám, že jste plně ready, plně připravený otevřít naší další, a to už druhou společnou hoďku. Jestli ne, znova, hele, nevadí. Jo, je neděle, to znamená dneska den od slova nedělat, chillujte si, relaxujte si, ideálně nic nedělejte, jste v práci, nevadí, já taky jdu ještě do jedný, to znamená, jsme v tom společně a to si pamatujte. A k lepší práci jsou super i skvělý songy. Třeba taková Sia Chip Drill právě teď na Fajnu.

Rozhýbávačka pro nedělní ráno Rihanna, její Breaking Dishes. A já doufám, že máte rádi Apple. Samozřejmě, že myslím ten telefon, doufám, že nikdo si nepředstavoval nic jiného, ale jestli ne, tak vlastně pro vás jenom dobře, protože prej Apple zdražil i starší telefony, nejenom, že vyšly nový, vyšla 18 Pro Max a 18 Pro a takovej ten novej flip phone, ten skládací telefon, no ale podle všeho nejenom, že prostě oni dostají takovou tu nejvyšší cenu, aby to teď lidi kupovali, ale dokonce i starší, například 17, prostě a jednoduše zdražili plus mínus o 3 000, což mi přijde jako docela slušná a docela vysoká částka. No ale stalo se, to znamená, vždycky byste si měli prej podle všech příruček kupovat telefon rok potom, co vyšel, no ale očividně letos to asi neplatí, protože i tady ty telefony se prostě zdražily. No neskutečný, no ale to se nikdy nezdraží a my po vás nikdy nebudeme chtít zafinancovat, jsou naše super songy, třeba Malcolm Todd, Ill Rings, právě teď na Fajnu.

0: Vicky ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Just the way you are. 8:20. Při fajn víkendu s Míšou. Ale náš playlist je samozřejmě extrémně nabitej. Například takovej Alex Warren, O tom ví svoje. Většinou Alex má svý special moodovky, prostě jednoduše, jenom si to u toho člověk odpočine, nebo je to něco romantického. No ale potom vydá song, který je malinko větší rozhejbávačka. A z ničeho nic je z toho obrovský hit. Například na Spotify je to jeden z nejstreamovanějších songů. A celý banger už za chvilku na fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
4: Když do tří počítáte on do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
5: Yes, sir!
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yes, sir!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
11: Fine.

Feelings, alright. Dnes skutečných 8 hodin a 29 minut při Fajn víkendu s Míšou. Teďkon vám dám jeden úkol. Zamyslete se, jestli vás během léta, nebo spíš takovýho toho pozdního léta, když opravdu lítají, píchla vosa. Protože prej, ve chvíli, kdy váš právě jedna bodne, tak je to jako taková signalizace pro ostatní vosy, aby letěly za váma. Což já osobně jsem vůbec nevěděla a naštěstí musím teda tady zaklepat, že se mi to nestalo. Jo, vosa mě nebodla tohleto léto a musím říct, že už docela dlouho, takže já úplně vidím, jak on vyjdu z rádia nebo se tady otevřu okno a stane se a tak nic. No každopádně, jde prostě o to, že ve chvíli, když vás bodne vosa, tak pro další je to jako takovej magnet. Takže si dávejte pozor, aby potom jste neměli jenom jeden štípanec a neměli jste jich nakonec třeba 5, 6, 7, to se tak.

0: Každý jsme nějaký a existují i lidi, kteří jsou právě, jak říkal Justin Bieber, speed demon. No a na fajnu si o tom za chvilku řekneme malinko víc. Například, když jste opilí, slepí, sednete na volant, tak se může stát, že třeba nabouráte. No a nebo se může stát, že naopak ujedete skoro 300 kilometrů. Ale o tom až za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti,
8: já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
10: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
11: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

naší Next Generation Rugale, její Wishful Thinker. Kdyby někdo nevěděl, tak Next Generation je program pro mladý umělce a Rugale je neskutečný člověk, protože nejenom, že umí neskutečně zpívat, ale taky umí krásně anglicky. A na fajnu společně si zajezdíme s jedním opilcem. A ne, nedělám si legraci, tohle se opravdu stalo v Anglii. Ale takhle, já nevím, jak úplně vypadají anglické silnice, protože nechte si to vysvětlit, jo. Jednoduše, týpek, nevědomej, který byl trošičku navátej, si sednul za volant a ujel 240 kilometrů. No ale já jsem si jako říkala, že co když jel prostě rovně po dálnici, když tam opravdu nikdo jiný nejel. Jo, chápete můj point, že vlastně 240 kilometrů je strašně moc, to jako jo, ale co když prostě jako jel rovně. Nikde nic okolo něj, jenom prostě jel, nejel žádnýma městama, ničím v uvozovkách nebezpečným, nebo jako takhle sednou si zavolán opile, ještě k tomu nevědomý, je malinko nebezpečný a není to OK, to znamená, i když máte v sobě jenom jedno pivo, prosím vás, nedělejte to, je lepší přežít a buď si koupit tágo, nebo například jet s MHDčkem, opravdu je to mnohem lepší. No ale naštěstí třeba u nás na Fajnu máme vždycky jenom bezpečný songy. Taková Adéla o tom ví svoje.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Začátek hoďky značí rychlý pohled z okna. Právě teď máme něco okolo 16 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 20. Bude obecně spíš oblačno až zataženo, to znamená spíš nějaký deštník, mikinu, možná i bundu, no léto už nemáme.
2: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Dobrý dopoledne, show lidi, 9. hodina a taky 3. na svém startu, ve který budeme hlasovat o ten nejlepší song fajnu a taky si řekneme nějaký novinky, bulvárky z tady toho hudebního světa. Já doufám, že jste na to plně připravený, jestli ne, tak smůla, protože startujeme a věřím, že na naší vlně se společně se mnou povezete dál a dál a dál a dál, ještě další 2 hodiny tady společně budeme a za chvilku Fast Boy, taky Rough, nebo teď Tate McRae, Revolving Door.
1: Fajn víkend.
0: U nás na fajnu.

taky Raf, jejich neskutečný song Wave v 9 hodin a 12 minut na Fajnu. A já doufám, že znáte třeba neskutečnou zpěvačku Charlie XCX, která míří do Evropy. A to už příští rok. To znamená, jestli milujete její bangry, který tady vždycky pouštíme, tak buďte ready, protože za chvilku se spustí obrovský předprodej a budete si moct koupit pár lístků, a to ještě teda si nejsem úplně jistá, ale možná i náš Fajn vás do nějaký dostane, protože znáte to, prostě my tady tyhle ty soutěže máme relativně často, ale ještě nic oficiálního není. No a stejně tak obecně Charlie XCX je člověk, který prostě má tu svoji fashion absolutně v malíčku, zná všechny ty módní trendy, takže určitě to bude ve všech směrech naprosto skvělý. To znamená, jestli chcete, tak čekujte její stránky, její Instagram a všechno ohledně ní, aby si mohli koupit lístek jako první a užít si to absolutně z první řady, protože věřím, že to opravdu bude stát za to. Stejně jako stojí za to třeba Harry Styles, jeho Dance No More právě teď na Fajnu.

0: to John Turns the Lights Off, song, který nám dojel v 9 hodin a 19 minut při Fajn víkendu s Míšou. A já doufám, že jste absolutně ready, protože teďko budeme vybírat ten nejvíc hot a fresh fajňácký song. Já jsem vybrala dva remixy hodně známých songů. Jako první 21 Pilots Street Out. Song, který vás očividně extrémně rozhejbe, ať chcete nebo ne. No a nebo... Je tu Sia, Cheap Drills. A je to čistě na vás. 724-634-634, který z těchto songů si dáme za chvilku úplně celý u nás na Fajnu. Yeah, yeah.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na párty v autě v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Skonto
5: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Jsem hrdina, jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazajitky.cz.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Fake Fight, taky neskutečný song White Keys v 9.32 u nás na Fajnu a máme vítěze. Já jsem se vás před chvílí ptala, jaký ze dvou songů je víc top. A odpověď je naprosto jednoznačně 100% jasná.

Přiznám se, že jsem si myslela, že vyhraje spíš Sia, ale ne. A vzhledem k tomu, že to je vaše rozhodnutí, tak si tenhle banger musíme dát úplně celý právě teď na Fajnu.

0: Bau sa taky song Magnetic, který nám dojíždí v 9 hodin a 39 minut na Fajnu. A občas se stane něco neúplně hezkýho, třeba nějaká nehoda, no ale důležitý je si ze sebe udělat srandu, nebo minimálně tohle si myslí asi Alex Warren, ale o tom za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yes, so.
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamarán.
11: www.pragboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz

Groundbreaker v 9.49 na Fajnu. Já jsem vám před chvílí slíbila, že se podíváme na Alexe Warrena, který zažil neúplně hezký pád. A to konkrétně v Austrálii. Naštěstí pro všechny nic vážného se mu nestalo, ale chtěl jít jednoduše mezi fanoušky, trošičku se tam jako podívat, znáte to, prostě celebritka vběhne do publika a hned to má úplně jiný efekt a jiný vibe, ten koncert. No ale úplně se to nepovedlo, protože chtěl přelíst zábranu, no a sletěl z ní, to znamená celebritka ukázala, že se to prostě nemá dělat. Ano, fanoušci, i když máte jakoukoliv zpěvačku, zpěváka strašně rádi, nepřelízejte zábrany, očividně. Vidně Alexovi se to úplně nevyplatilo, no ale nakonec se stalo, že frajer prostě vstal, jako by nic, zpíval dál a vlastně chill. Jako ano, nějaký menší odřeniny tam byly, ale vlastně zároveň teoreticky OK, jo. Týpek je v pořádku, může dál koncertovat, dál existovat a to je vlastně extrémně pozitivní. Stejně jako jsou pozitivní naše songy, třeba takovej Užel, mluvím to na sám právě teď na Fajnu.

0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Teď máme 16 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 20, naopak nejmín má být 12. Obecně spíš oblačno až zataženo, to znamená, doporučuji nějakou bundu, mikinu, cokoliv, hlavně, aby vám bylo teplo a na rovinu léto, to už neočekávejte.
2: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Vždycky ho.

Weekend Three Show. Dobrý dopoč, show lidi, 10 hodin, 1 minuta, ideální čas na odstartování naší poslední společné hoďky, ve které bude například ženská logika, nebo si oslavíme jedny narozeniny. Já věřím, že tady ten systém je vlastně nejvíc top, nejvíc hot, nejvíc fresh a taky věřím, že vás to bude extrémně bavit. To znamená ženská logika už za chvilku a prosím vás, já vás nechci za každou cenu urazit, jenom prostě já si ty feministický keci nemůžu odpustit.

0: Eva Max tam teď jako rozjela na fajnou ženskou energii, no a my v ní budeme pokračovat, protože nastává čas tý správný ženský logiky. Dneska je den čokolády. Dobře, chápu, že asi takhle to nestačí. Je to strašně jednoduchý. Pánové, dámy ví, že je den čokolády a očekávají jí od vás. Pochopili?
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.

0: Rihanna, taky Calvin Harris a neskutečný banger We Found Love u nás na Fajnu. No a to není jediný banger, který máme v našem playlistu. A hlavně nějaký ty songy občas slaví na rozky. Ano, není to zpěvák, není to zpěvačka, není to žádný umělec. Je to jeden skvělej song. No ale jaký, na to si budete muset počkat.
1: Co je hot v hitparádách? Letí ve

0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.

Viktor Kal, taky Great 256, nám právě vysvětlili, jak vypadá den u nás na Fajnu. No a my si musíme oslavit jedny narozeniny, konkrétně 13. A to tohodle bangru. Věřím, že všichni moc dobře znáte. Je to nikdo jiný než Hozier, jeho Take Me to Church. Vyšel konkrétně 13. září roku 2013 jako jeho debutový single a později se to stala, nebo později to byl jeden z hlavních jeho největších bangrů. A dokonce sám Hozier ji napsal a nahrál v podkroví domu svých rodičů a potom z toho vzniklo tohle, jako sorry no sorry, to je skvělý. A co by jsme byli za rádio, kdyby jsme vám song nepustili? Úplně celý, na Fajnu.

DJ Koya, Jason Derulo, Melody, Michiko. Já doufám, že vy budete stejně jako já na fajnu. Jestli ne, nevadí, mám pro vás na výběr ještě další bangry. Třeba Ophelie od Taylor Swift.

0: hudebních žebříčků celých 5 týdnů, což je neuvěřitelný. No a teď je samozřejmě na vrcholu našeho playlistu. Už za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
0: All the hits.

0: Lost Boy, Beautiful Life, song, se kterým se dneska na Fajnu už opravdu, ale opravdu loučíme. Slibovala jsem vám to dneska dvakrát, což vím, že by se dělat nemělo, protože vám se bude 100% stýskat, mně je to naprosto jasný, ale nebojte, zítra se slyšíme znova od 17 do 8, ano, budu vás tady prudit dokonce i po všední dny, ale já věřím, že to společně pořádně užijeme. Doufám, že vy máte víkend nabitej, buď ať budete poslouchat moje kolegy, jako třeba Kuba, který teďkon přichází, nebo Kristin. No, já třeba například jdu teďkon z naší Vendy do posilovny a doufám, že se nám to tam nějak povede. Jo, já nám věřím, jako sportovkyně úplně nejsme, ale věřím, že to bude prostě vždycky hot a vždycky fresh. To znamená, užijte si to, ať už děláte a budete dělat absolutně cokoliv. Tak čau.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: si ještě rychlý počasíčko, než se na to vrhneme. Ráno jsme měli 12 stupňů, dneska se teploty vylezou až na 19 stupňů. Budeme mít do 1 hodiny nějaký přehánky, takže dávejte pozor a pak už by měly být hlavně oblačnosti. Polojasno až zataženo, tak dávejte bacha, ať nezmoknete.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

Čau lidi, vítám vás na fajn víkendu s Kubou Kaliánem. Máme krásnou neděli, no úplně krásnou, ne, venku je trošku ošklivý počasí, ale my si to určitě nenecháme zkazit, máme krásných 11 hodin a 2 minutky a my se dneska podíváme na trošku světový bezárek, na to, co se nám stalo a taky si samozřejmě pustíme nějaký fajn písničky. Felix Jahan a J Heart, Pride, u nás na fajnu.

0: Shawn Mendes, why, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, máme krásných 11 hodin, 11 minutek, no a začneme nějakou filmovou novinkou jen tak zlehka, ať si uděláme krásnou neděli. Marvel chce Toma Cruise jako alternativní verzi Ironmana v nových Avengers. Aspoň tak se vyjadřují novinky na internetu. Mělo by se jednat o jeho cameo, kde by se měl objevovat v Avengers Doomsday, což je nový Avengers film, který se chystá teďka v zimě. Kdo by to nevěděl, tak no, tohle už má trošku větší historii. Tom Cruise se jednou už snažil vlastně o to, nebo spíš naopak Marvel se snažil obsadit Toma Cruise do pozice Ironmana. Bohužel ale Tom Cruise, tak jak to má rád, si řekl o celý kreativní prostor a taky o trošku jiný plat, na což mu tehdy Marvel, já nevím, na počátku 2004 nebo 2005, nebo kdy vyšel první Ironman, tak na to bohužel neměli peněz, takže se museli rozejít, ale třeba se nějaká nová spolupráce nachystá teďka k novému filmu, kdo ví, můžeme se těšit.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Nathan Dave a Ella Anderson, 21 Reasons, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, 11 hodin, 23 minutek, krásná neděle, no a my si třeba pustíme taky tohle. Temper City, Self-Aware. Takový fun fact, o týhle kapele si všichni lidi mysleli, že když tahle songa vyšla, že je vytvořená AI a oni to museli v Izraeli rozhovorem vyvrátit. Taky takový fun fact, tahle písnička vznikla docela vlastně štěstím. Protože když ji nahrávali ve studiu, tak je měl vystřídat jiný umělec, ale ten nedorazil, takže měli možnost být ve studiu díl a tím vznikla tahle písnička. Tak za chvíli, na fajnu.
1: Fine. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBones.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fine. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Skonto na byte.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
16: Yeso!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: My name is Somer.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
8: Right, babe.
0: Fine.

spíš se ukazuje, že je to oceán. Nebo akvárium, já nevím. Každopádně Brno bude mít jedno z největších akvárií v Evropě. Na výstavišti v pavilonu C vznikne projekt Green Planet National Aquarium s téměř stovkou akvárijních nádrží, ve kterých bude žít zhruba 400 000 živočichů, asi 500 druhů, včetně žraloků, rejnoků, karet i medúz. Dominantou bude navíc taková 2,5-milionová oceánská nádrž s 55-metrovejma dlouhýma podmořskýma tunelama a největší pozorovací stěnou v Evropě, jo. No prostě každopádně naprosto šílená věc. Takže pokud milujete podvodní svět, milujete akvária a všechny tyhle ty mořský potvory prostě, tak určitě zajďte do Brna, já se tam třeba zajedu. A můžete mi pak dát vědět, jaký to bylo, jak jste si to užili a můžeme spolu sdílet naše úžasné zážitky z Brna. Fajn. Kalin a Stein, vítej mezi náma. Posloucháte Fajn. Proč

0: Jak se Daniela dostane domů?
1: Under My Pillow, Sofian Mešmeš a Matthew, 2020 Vision, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, no a my si pustíme třeba taky tohle. Tame Impala, Jenny a jejich Dracula, to nám za chvilku zahraje na fajnu. Tame Impala svým pravým jménem Kevin Parker. Já nevím, kdo z vás, já jsem třeba dřív, než jsem jako se začal hodně zajímat o hudbu, tak jsem si myslel, že Tame Impala je ženská. Ale není. A navíc je to mega známý chlap, který spolupracoval třeba s Lady Gaga na jejich albu nebo s Kanye Westem, takže docela číslo. Taky si na všechny nástroje hraje sám a kapelu má na pódiu jenom kvůli koncertům. Prostě mega talentovaný týpek, tak tohle si za chvilku pustíme na fajnu.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje tour.cz.
12: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Kurvy.
1: Malcolm Todd a jeho Earrings, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 11 hodin 51 minutek. No a co takhle potrolejte do Ronalda, Donalda Trumpa a ještě k tomu si změnit jméno. No, hele, tak tohle napadlo Treje Parkera a Matta Stonea. Kdo byste nevěděli, tak tohle jsou vlastně kreativní tvůrci South Parku. A ty se ale rozhodli, že vzhledem k tomu, co se teďka nebo nedávno dělo s Ontarijským jezerem, nebo s takovým tím kanadsko-americkým jezerem, který je na pohraničí mezi Kanadou a Amerikou, a Donald Trump se ho nedávno rozhodl přejmenovat na Americký jezero, protože chce všechno hezký a velký a americký, tak na tohle reagovali ty tvůrci a rozhodli se, že South Park přejmenujou s novou řadou na South America. A když se jich pak novináři ptali, jak moc vážně to myslejí, tak řekli, že smrtelně vážně a že to rozhodně udělají. Takže já jsem hodně zvědavý, jak tohle to dopadne. Taky hodně skritizoval Apple a Google, který samozřejmě okamžitě tuhletu změnu názvu jezera přijali a změnili i na oficiálních mapách Google. Takže to je hodně zajímavý. Já jsem zvědavý, kam se tato jakoby v uvozovkách obchodní válka mezi Amerikou a Kanadou ještě dostane. Kdo ví, třeba dostaneme nějaký přejmenování ještě jiných zajímavých seriálů.
2: Fajn víkend s Kubou.
1: Fajn. Teďka už Somber, Back to Friends. Posloucháte Fajn.

0: Are you coming in or what?
1: Sabrina Carpenter House Tour, to nám právě teďka dohrála na Fajnu. Máme 11 hodin 59 minut a to znamená jediný, přátelé, naše první společná hodinka tady na Fajnu se naplnila. My se společně vrhneme dál a uvidíme, co nám to přinese.
2: Co je hot hitparádách

0: právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
0: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
6: A dáme si ještě rychlý počasíčko, než se vrhneme dál. Dneska bude ve znamení spíš studenýho dne. Čeká nás zataženost teplotama od 11 do 19 stupňů, přičemž největší srážky dorazí spíš teďka popoledni. Počítat je potřeba i se sílením větrem. Nečekejte žádný výrazný ochlazení. Teploty zůstanou pořád kolem hranice 20 stupňů, takže bunda navíc stačí, ale dával bych si radši pozor na ten deštíček.
0: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn.
7: Vždycky hot.
3: Vždycky.

víkend. Máme 12 hodin, jednu minutku, krásnou neděli. Já vás vítám ve druhý hodince na našem fajn víkendu s Kubou Kaliánem. V této hodince se podíváme třeba na nový iPhone, nebo si samozřejmě pustíme nějaký fajn písničky, třeba Jay-Z, feat Alicia Keys, Empire State of Mind, to všichni známe, tak se na to můžeme těšit. Posloucháte fajn.

Farná Perpetuum Mobile, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu. 12 hodin, 10 minut, no a co, takhle si vzít svůj telefon a zlomit si ho napůl. No tak tohle přesně vlastně už můžete teďka udělat. S Androidem už to šlo nějakou chvilku, už od roku 2019, ale novinkou u iPhoneu, která byla oznámena teďka 9. září, tuším, tak je to, že to můžete udělat i s iPhonama, respektive nový iPhone Duo, to je věc, která teďka vyjde nově někdy v říjnu. Zavřený nabídne 5,5 palcový displej a po otevření to vypadá jako kniha se 7,6 palcema a prostě v prakticky se vám vejdou dvě aplikace vedle sebe, což je neuvěřitelný. Po rozevření je to nejtačí iPhone v historii, podporuje Apple Pencil a odemyká se i pomocí Apple hodinek. Novinku taky představil novej ředitel, generální ředitel John Ternus, který vystřídal Tima Cooka. A teďka ty zajímavější informace. V Česku startuje na 54 tisících korunách a 999 korun za 256 GB a nejvyšší 2 TB varianta vyjde za 90 tisíc korun, což je prostě neuvěřitelný. No, pokud máte navíc 100 tisíc korun a máte rádi telefony, co se dají lámat, tak tohle je definitivně varianta pro vás. Já radši zůstanu svýho Androidu, který se zlomit sice dá, ale už pak nefunguje. Nicméně, pokud to chcete, před objednávky začínají 16. října, takže jo, jděte si pro to.

Fastboyen Topic Forget You, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 12 hodin 21 minut, no a my si pustíme třeba taky tohle. Khalid a Lau Tied Up, to nám za chvíli zahraje na fajnu. Takový fun fact, Khalidova máma Linda Wolfová chtěla taky být zpěvačka, ale nakonec se rozhodla pro armádu. Ups. Ale v armádě se stala součástí armádního pěveckého sboru, takže vlastně se jí to trošku povedlo. A Khalid ten už byl slavný od malička, když byl na střední, tak ho jeho třída zvolila jako nejpravděpodobnějšího kandidáta na platinovou desku a taky měli pravdu, platinovou desku dostal. Tak tyhle borce si za chvilku pustíme.

0: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz. Skonto nábytek.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Aztek, DJ Coco a Kurdy, Everything's Alright, to nám právě teďka dohrává na fajnou 12 hodin 29 minut. No a jestli máte rádi Sydney Sweeney a třeba taky nějaký sázení, tak si Sydney Sweeney pro vás teďka něco připravila. Sydney Sweeney natočila reklamní kampaň pro takovou nejmenovanou platformu zaměřenou na sportovní predikce, prostě sázení. No a řekla si, že když už to bude dělat, tak to udělá pořádně, takže si na sebe během tohle toho focení nic nevzala. Respektive vzala si na sebe jenom sportovní vybavení, který zrovna promovala, třeba když promovala tenis, no tak se zakrala jenom tenisovou pálku. Takže pokud vy jste ta správná cílovka a tyhle ty věci vás berou, tak určitě utíkejte na Instagram, na její Instagram a tam se můžete mrknout, co to vlastně je za fotky. Mě to za stolik nezajímá upřímně, ale třeba se mezi váma najde někdo, kdo tuhle zprávu ocení.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teďka už Shabuzi a Miles Smith, Blink Twice, u nás na Fajnu.

0: právě teďka dohrálo na Fajnu. Máme krásných 12 hodin 38 minut, krásnou neděli. Doufám, že si užíváte stejně jako já. A doufám, že si užijete taky tuhle songu. Loy a jejich Red Eyes, to nám za chvíli zahraje na Fajnu. Tahle ta slečna pochází z německého Mannheimu. V jejich 20 letech vyhrála zlatou desku ve Francii i v Polsku. No a tak do poslední, její jméno vzniklo podle Leonie the Lionheart, za kterého si vybrala svoji přezdívku Loy. No tak za chvíli.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Bob, Save My Soul, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, 12 hodin, 49 minut. No a dámy, nebo i pánové, chtěli byste být, nebo chtěli byste, aby váš manžel byl opravdovej alfa samec? No tak vědci z kanadské Concordie univerzity na to přišli a možná to praví, co potřebuje váš manžel nebo vy jako chlap, je prostě jednoduše Porsche. Porsche totiž prej umí to, co Viagra, jenom trošku jinak. Ve studii nechali 39 mladých mužů projet se jednou drahým sportákem a jednou obyčejným rodinným sedanem a měřili jim hladinu testosteronu před jízdou a po ní samozřejmě. Po jízdě sportákem testosteron stoupl, kdo by to byl čekal. Po jízdě sedanem naopak klesl, kdo by to byl čekal, ale je tady jeden malinký háček a to, že nešlo o to auto samotný, ale o to, jestli je u toho někdo viděl. Takže přátelé, což jako dává smysl, takže přátelé, jestli chcete, aby váš manžel byl opravdový alfa samec, nebo jestli vy chcete být opravdový alfa samec, tak jako řešení je jednoduchý. Prostě si pořiďte Porsche a projďte se třeba po Václaváku a uvidíte, prostě najednou z vás bude úplnej hřebec. To mě tak jako přivádí k úvaze, jak to jako asi musí dělat prostě třeba řidiči formulí. To musí být jak králíci. Fajn víkend s Kubou. Fajn. A teď už Blossoms, Meet Me in Love. Posloucháte Fajn.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, to nám práve teďka dohráva na Fajnu. 12 hodin 58 minut a to znamená, jediný přátelé, naše druhá společná hodinka se naplnila ke konci a my se vrhneme společně do té další. 3, 2, 1. Už za hodinu Kristin Esposito. Ale teď.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: A dáme si spolu ještě rychlý počasíčko, mrkneme se na to, jak je dneska v Praze. Dneska v Praze to bude trošku jako na houpačce, chvilku nám bude pršet, při 18 stupních, ale o 3 hodin se obloha protrhá, nejteplejší čas nepřijde kolem 4. až 5. hodiny, kdy vylezeme až na 20 stupňů a bez deště. Každopádně dávejte si pozor, vemte si nějakou mikinku a deštíček, ať nám nezmoknete.
2: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot.

Čau, čau, čau, kámoši, vítám vás ve třetí společný hodince tady na Fine Weekendu. Máme 13.00, krásnou jednu hodinu odpoledne. Doufám, že si ten den užíváte stejně jako já. Doufám, že máte krásnou neděli. My se v téhle hodince podíváme na nějaký herní novinky, co se nám děje ve videoherním světě, ale taky třeba, co se nám děje ve filmovém světě. Takže určitě dávejte pozor, ať vám nic z těch dramatických novinek neuteče. A taky si samozřejmě, jako vždycky, pustíme nějakou fajn písničku Viz Mac and Bees and Honey. Show me love u nás na Fajnu.

0: Harry Styles, Dance No More, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu. Máme 13 hodin, 11 minutek, krásnou neděli. No a jak jsem slíbil, tak si promluvím o nějakých gameskách. A to přímo o Diablu. Nevím, kdo máte rád Diablo, já miluji Diablo. A Diablo slaví 30 let a to dost velkolepě. Přesně před 30 lety od vydání od první hry oznámil Blizzard na BlizzConu hned úplně celý balíček takových novinek. S největší novinkou podle mě je vydání nový hry, bude nový Diablo. Měl by vyjít v roce 2029, taky někdy okolo září. A hned druhá v zápětí největší novinka, která tam byla, je, že vznikne Diablo seriál ve spolupráci s Netflixem. Jedná se teda o druhý pokus, ale ten první ztroskotal kvůli nějakým právním problémům. Nicméně teď nám slibuje Blizzard společně s Netflixem, že to bude řádná jízda a že to všechno vyjde. Takže přátelé, kdo milujete Diablo a milujete tenhle ten svět, tak pro vás mám dobrou zprávu a mezi tím si můžeme poslouchat nějaký fajn písničky a mít radost, že se nám dějou tyhle ty krásné věci.
1: Fajn.
0: A teď už Black Eyed Peas, The Time. Posloucháte Fajn?

0: Deja vu, to nám teďka dohrává na fajnu. 13 hodin, 20 minut. No a u těchto těch skvělých písniček nemůžeme přestat, pustíme se rovnou na další. Somber Homewrecker, to nám za chvíli zahraje na fajnu. Takový fun fact, Somber se vlastním jménem jmenuje Shane Boos a celý debutový album si napsal úplně sám, bez jakýkoliv pomoci, jenom on a producent. Taky byl nominovaný na cenu Grammy za nejlepšího novýho umělce, ale bohužel se nepovedlo. Ale věřím, že se to povede příště. Tak tohle, borce, si za chvilku pustíme na fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš pičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.

0: hrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

Alex Warren Passenger, to nám právě teď dohrálo na fajnou 13 hodin 31 minut, krásná neděle. No a já jsem vám slíbil nějaký filmový novinky, ale tohle není úplně filmová novinka, nicméně je to tomu blízko, každopádně myslím si, že si to stejně užijete. A je to to, že se svět Avatara vrací do Prahy a není to ten Avatar od Camerona, ale je to trošku jiný Avatar. Je to Avatar legendy o Aangovi a legendy o Korře, nevím, jestli to znáte. Myslím si, že spousta z vás milovníků třeba anime nebo animovaných seriálů to z nás bude. Každopádně tenhle ten svět se vrací do Prahy, tentokrát ale je to Korra a ne Aang, a po celosvětovým úspěšným turné koncerta The Last Airbender koncert. Chystají producenti nový živý orchestrální zážitek a bude se konat v lednu v roce 2027 a zavítá do 16 evropských měst, včetně naší O2 arény. Takže pokud nemáte co dělat v lednu příštího roku, určitě si udělejte čas na tuhle tu skvělou věc, protože já tam definitivně budu, tak doufám, že se tam s někým z vás potkám a můžeme si to všichni spolu, tak jak si tenhle ten neuvěřitelný zážitek zaslouží. A my jedeme dál.

0: Lipa Training Season, to nám právě teďka dohrává na fajnou, 13 hodin 39 minutek. No a my si pustíme třeba taky tuhle party. Yes, Subfocus, Elevate, to nám za chvíli bude hrát na fajnou. Proč si rovnou při té neděli neudělat pořádnou party? A takový fun fact, vlastně Subfocus se stal a začal existovat díky tomu, že jeho kamarád předal jeho demo nahrávku úplně opilej majiteli Ram Records. Andy musí na party a tady jak byl opilej, tak ho to tak strašně nadchlo, že podepsal rovnou všechny skladby, takže jo, super. Taky fun fact, Subfocus absolutně neumí hrát na žádný nástroj a naučil se ve 30 letech s nějakým softwarem přes hudbu a vlastně tím to vzniklo. Tady šance pro všechny z vás, kteří chcete být umělcemi, ale bojíte se, že to nepůjde, protože nic neumíte. Jde to. Tak za chvíli na fajnou.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz. Let's
8: go! Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just... Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Are you
9: ready, ready? This is Bruno Mars.
10: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
6: Fajn.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 13 hodin 51 minuta, to znamená jediný přátelé, náš společný čas pro tenhle víkend se naplnil. My se uslyšíme zase ve našem normálním čase od 11 do 2 příští víkend. Budu se na vás těšit a doufám, že jste si to se mnou užili stejně jako já. Já jsem si to užil náramně. No tak jo, teď už se o vás postará Kristin, moje kolegyně úžasná, která má pro vás skvělý zprávy. No a my už se uslyšíme příště, tak ahoj.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Hity ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Ahoj lidi, pojďme se podívat na dnešní počasí. Dneska bude většinou zataženo, zpočátku bude pršet, nebo se vyskytnou nějaký ty přehánky. Později odpoledne přechodně srážek ubyde, díky bohu. Večer budou od severozápadu srážky opět četnější. Nejvyšší teploty 17 až 19 stupňů Celsia.
0: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
5: Fajn.
6: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
6: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
7: Kristin Esposito.
6: Fajn.
5: Lidi, startuje první hodinka Fajn víkendu s Kristin. 14.00, to je aktuální čas. No za chvíli se mrknem na to, co dneska takhle při neděli můžete dělat. Možná si říkáte, že jste po nějaký party, po nějaký akci a vlastně co dneska, jenom sedět doma, ale ne. Dneska tady pro vás taky mám nějaký zajímavý tipy, tak to čekejte. Taky samozřejmě čekejte skvělej playlist, jako vždycky. Bude tady Michael Jackson, bude tady Mark Ronson, Bruno Mars, bude tady taky třeba Lady Gaga, která včera porodila své první dítě. Gratulujeme, no a teďka to odstartujeme tímhle bangrem.
6: Fajn víkend.
0: Fajn víkend.
6: Fajn.
5: Party, Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, právě teďka na Fajnu.
0: Au.

0: to byl David Guetta, taky si a jejich Beautiful People, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a jestli ještě nevíte, co dneska podniknout, já mám pro vás takový tři vlastně i docela rychlý tipy, pokud nebudete chtít třeba být nějak extra aktivní, jo, teďka včera mě byla nějaká akce, byla sobota, takže chápu, dneska to chceme podržet spíš tak jako v chillu. V Letňanech dneska probíhá Extreme Day, freestyle, motocross, BMX, koloběžky, parkour a hlavně borci, co evidentně nemají půd sebezáchovy. Celý den je to navíc zadarmo, takže pokud jenom chcete prostě chillovat a kochat se tady tím extrémním sportem, extrémníma dnama, tak rozhodně tady zavítejte do Letňan. Pak můžete vyrazit do Parku přátelství na Prosecký podzim, kde vás čeká zase hudba, nějaký ten sport, workshopy, další program taky zdarma, takže rozhodně, jestli chcete počilovat někde jinde, tak Park přátelství na Proseckém podzimu. A jestli chcete něco trochu víc fotbalového v Kyjích, dneska od 2 hrajou fotbalové legendy proti týmu Praha 14, vstup je 100 a to už teďka právě začalo, takže to můžete taky stihnout. Takže žádný, já nevím, co budeme dělat, teď už máte minimálně 3 možnosti, ale minimálně mi můžete jako, pokud nevíte ještě, co budete dělat, tak můžete napsat, jestli něco chcete chystat, jestli dneska něco chcete stihnout. Prostě pokud něco dneska máte v plánu, tušíte, co tak nějak bude náplň vašeho dnešního dne, tak budu ráda, když mi to dáte vědět na 724-634-634, ještě jednou 724-634-634, je to jednoduchý číslo, tak mi dajte vědět, co máte v plánu, co děláte a mezi tím si dáme další skvělý songy. Tady je Ale Farben From Disco to Disco a taky Fastboy Beautiful Life. Právě teďka na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kristin.
2: Fajn.

0: Aleša Dixon, The Boy Does Nothing. Posloucháte Fajn víkend s Kristin, máme krásný čas 14.21. Doufám, že už jste všichni tak nějak jako, ať už jste dělali cokoliv, ať prostě máte skvělý den. Psali jste mi to docela, že dneska spíš tak jako chillujete, třeba Martin napsal, že dneska nic nedělá a prostě jenom existuje, což asi vypovídá, že všichni jsme v podobný takový tý unavenější náladě, jo, den, kdy prostě se nic vlastně nedělá podle slova, podle neděle, takže úplně v pohodě. Taky napsala Terka, že dneska to vidí spíš na filmíčky a třeba nějakou kratší procházku, OK, miluju, tak rozhodně užívejte dnešní den, když nic nemusíme, teda takhle, soucítíme s náma lidma, co jsme v práci, ale to všechno zvládneme, bude to dobrý, rychle to uteče i díky těmhle songům, za chvíli třeba Michael Jackson Beat It a taky třeba bude trošku party v podobě Martina Garrixe, Eda Sheerana, tak se na to rozhodně počkejte, za chvíli, na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. Páté patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.

0: Michael Jackson, Beat It, tady u nás na Fajnu. A my se jdeme přesunout na další téma. Říká vám něco Adéla, myslím, že už jsme ji tady všichni slyšeli. Adéla, slovenská zpěvačka, za to teďka mega rozjíždí. Tak ta se chystá do Tonight Show k Jimmymu Fallonovi. Myslím, že ho všichni znáte, protože je to asi nejznámější talk show po celém světě a já už teďka potřebuju vidět, co z toho vznikne. Protože Adéla je přesně ten typ celebrity, u který máte pocit, že ji znáte, zpívá před miliony lidí, že jo, vyprodává ty koncerty, má jeden z nejznámějších hlasů teďka na světě, mi přijde, a pak ji někde slyšíte normálně mluvit a je to vlastně úplně obyčejná holka, která se směje vlastním historkám a je přitom strašně ještě taková svá, protože jak se říká, není ještě ostřílená v těch médiích, takže je prostě fakt taková autentická. A právě Fallon je na tyhle ty momenty expert, on totiž hostů většinou dostane něco, co byste v klasickém rozhovoru vůbec nečekali, hry, trapné historky, zpívání, nějaký úplně random situace. Takže jestli tam Adéla přijde s představou, že si jenom v klidu sednou, odpověj na pár otázek a půjde domů, tak Jimmy Fallon podle mě tuhle iluzi rozbije tak do 5 minut, ale myslím si, že se máme rozhodně na co těšit. Právě Jimmy Fallon už tohle to trošku nakousl, když u něj byla Nicole Kidman, že se něco takového chystá, tak uvidíme, jak to dopadne, no a můžeme se maximálně těšit, ale teď rozhodně něco, na co se můžete těšit, právě teď je tenhle skvělej banger.
1: Fajn víkend s Kristin.
2: Fajn.
0: Mark Ronson, feat. Bruno Mars, Uptown Funk, právě teďka na Fajnu. Good

0: Mark Ronson, taky Prudoma s jejich Uptown Funk, tenhle skvělej banger nám dohrál na fajnu. A jenom taková kontrolní otázečka. Všichni asi známe takovou tu karetní hru Uno, že jo? Možná totiž za chvíli zjistíte, že jste celý život hráli tuhle hru úplně špatně, ale to ještě nebudeme rozebírat, to až za malou chvíli. Teď si dáme ještě jeden song. Tady je. Všichni ho známe, je teďka úplně všude. Je to Malcolm Todd, jeho E-Rings. Tak to za malou chvíli. A k tomu přidáme třeba ještě Dominic Fike, White Keys, tohle všechno za malou chvíli. Tak si na to počkejte, na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
18: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: firmanazážitky.cz.

Stockholm, Todd. Posloucháte Fajn víkend s Kristin. Takže, kolik z vás už někdy dostalo v té karetní hře UNO třeba 16 karet a jenom potichu přemýšlelo, proč se s váma kamarádi pořád vůbec baví? Protože takhle, pravidla kolem těch legendárních plus 2 karet, znáte to, jak tam ta plus 2? A vy jste měli za to, nebo všichni podle mě jsme měli za to, že to může navyšovat, že prostě když máte tu další plus dvojku, tak to na to hodíte. No tak ovedeně, to je mnohem větší drama, než by člověk čekal. Tohle to je totiž přesně ten typ hry, o který si každá parta během 5 minut vytvoří vlastní zákony, vlastní pravidla, někdo vám řekne, jasně, plus 2 můžeš hodit na plus 2, jiný člověk začne křičet, že tohle teda rozhodně neplatí. A na jedno místo pohodovýho UNO sedíte u stolu jak právník tým a řešíte mezinárodní spory. A právě proto existují různý varianty a domácí pravidla, takže jestli jste doteď hráli tak, že se plus 2 krásně řetězili, nemusíte hned vracet všechny výhry za posledních 10 let. Jen si příště před začátkem řeknete, jaká pravidla vlastně platí, protože UNO teďka zveřejnil, že prostě tohleto takhle neplatí, že na plus dvojku nemůžete hodit další plus dvojku a prostě si ty dvě karty líznout musíte, protože takhle, pojďme si říct, největší problém zase UNO není plus 2 ta karta. Největší problém je kámoš, který začne googlit pravidla uprostřed hry. Známe to všichni. No nic. Hele, pojďme od toho dál, pamatujte si to a teď už další skvělý songy. Joshua Curran, taky Kaja, Mother's Eye. Skvělý banger, nově u nás v playlistu, pojďme na to. Na Fajnu.

0: Otvíráme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětirájetour.cz.
2: Bude vejdán.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: On air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Pojďme ještě jednou na počasí, který dneska tady v Česku máme. Většinou zataženo, zpočátku bude pršet, nebo se vyskytnou nějaký přehánky. To tady taky vidím z okna, když se podívám. Ale všeobecně by mělo být 17 až 19 stupňů, slabý, místy přechodně mírný jihozápadní a západní vítr. Ale celkově rozhodně se nějak teplejc oblečte a deštník se vám taky bude hodit.
2: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fit.

ahoj lidi, startuje druhá fajn hodinka, s váma pořád Kristin, 15.02, to je aktuální čas, teď už 15.03. No lidi, možná taková otázečka, možná máte ve svém okolí člověka, který je jenom kámoš, akorát se tak úplně nechová, existuje totiž pár nenápadných věcí, které můžou prozradit, že za přátelstvím je něco víc a některý z nich jsou až bolestivě poznatelný. Máte to tak, vnímáte to tak, hele, probereme za malou chvíli, rozhodně vydržte a taky si dáme skvělý songy. Za malou chvíli tady bude skvělý hit Pharrell Williams Happy, nebo tady to rozjede Beyoncé One Direction. Ježiši, to budou úplně takový nostalgický pecky, ale taky novinky. Kellyn, Casanova, Bulhareva, Farná, Slater a všechno možný, no prostě to bude nabitý. Pojďme na Alex Warrena Burning Down právě teďka na Fajnu. Fajn.

0: Tohle byl Pharrell Williams, jo, happy. Posloucháte Fajn víkend takhle při neděli a my si jdeme probrat jednu takovou věc na tělo. Nikdy vám člověk neřekne, že se mu třeba líbíte, ale jeho chování to prostě vykecá za něj. To už si všichni asi jako známe, třeba najednou chce být pořád s váma, že jo, píše vám i úplně kraviny jenom proto, aby měl důvod se vlastně ozvat. Pamatuje si detaily, které jste zmínili někdy před půl rokem, ani si je vy nepamatujete pomalu a hlavně začne být podezřele zainteresovaný do vašeho milostného života. Řeknete, hele, asi se mi líbí tenhle člověk a váš kámoš najednou začne dělat takový ten nenápadný. A co na něm vlastně vidíš? No takhle, podle článku jsou právě žádlivost, vyhledávání kontaktů, častější scházení ve dvou, flirtování nebo třeba větší zájem o váš život, některý z možných signálů, že přátelství začíná předůstat něco dalšího. Myslím, že to dneska řeší skoro každej, ale upřímně, největší past je, když se začne analyzovat úplně všechno. Lajknul mi starou fotku, co to znamená, možná se mu líbíte, možná jenom sjížděl váš Instagram ve dvě ráno. Takže mě vlastně zajímá, jestli jste poznali někdy, že vás váš kámoš chtěl, nebo naopak. Ještě než vám to třeba řekl, nebo jestli vy jste mu třeba něco neřekli a on to nějak poznal, nebo jste byli úplně vy slepí a zjistili to až zpětně. To mě zajímá, jestli se vám to někdy stalo a jak jste to třeba komunikovali, nebo řešili, jo? 724-634-634. To mi dejte vědět, protože to mě schválně fakt zajímá a my si mezi tím dáme další skvělý songy, co tady mám připravený. Tady jsou.
1: Fajn víkend s Kristýn.
0: Fajn. Cameron Whitcomb, King of Fear, právě teďka na Fajnu.

0: se její Sweet Dreams. To nám dohrálo právě teďka taková skvělá vykopávka tady u nás na Fajnu. No a hele, pojďme trošku najet na jinou notu. Někdo si třeba objednává pizzu, někdo kapelu a jedna rodina si teďka za $1 000 000 objednala Akona. Věřím, že ho všichni znáte, prostě známý rapper, zpěvák. A ne, není to cena za koncertní turné, je to úplně jiná liga. Za chvíli to probereme, zase takový drámo, zase takovej bizárek. A mezi tím si dáme třeba Beberexu New Religion, a nebo tady mám skvělý banger, jako tohleto musím říct, že je nostalgie jako vyšitá. One Direction, Story of My Life. Hele, takhle. Vyrůstali jsme na tom podle mě úplně všichni, ať nám bylo 5 nebo 18, jo, prostě všichni. Tak tohle za malou chvíli i tady u nás na Fajnu, tak se na to počkejte. Za malou chvíli to tady bude.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to, co

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportál.cz.

Only One Direction, Story of My Life. No ale my jedeme dál. $1,000,000 za hodinu. Za jednu jedinou hodinu. Přesně tolik měla podle virální zprávy dát jedna americká rodina za soukromý koncert Akona na svojí oslavě. Takhle, teď si představte, že byste dostali úplně stejný rozpočet, $1,000,000 a můžete si na hodinu pozvat jednoho člověka na světě, zpěváka, herce, sportovce, influencera, kohokoliv na světě a nemusí vám ani nic předvádět, prostě tam s váma jenom hodinu bude. Já bych teda potřebovala tak minimálně týden na výběr, protože jestli mi někdo řekne, máš milion, koho chceš a já ti odpovím do 5 sekund, tak jsem evidentně nepochopila závažnost této situace, jo. Takže mě vlastně zajímá na vás jediná otázka. Představte si, že máte fakt tak velký rozpočet, že si na svoji oslavu můžete pozvat úplně kohokoliv. Kdo by to byl? Kdo by byl váš milionový hodinový host? A hlavně, co byste s ním za tu jednu hodinu dělali, no? Ne, takhle, protože jestli mi někdo napíše Akon a zpívali bychom, tak tohle už máme vyřešený, jo? Ale fakt mě to zajímá. 724-634-634. Dejte mi vědět, kdybyste si mohli pozvat jednoho člověka na svoji oslavu, nějakou celebritu, kdo by to byl a jak by vypadala ta jedna hodina? Dejte mi to vědět. My jedeme dál, teď už Ava Max, My Head, My Heart. Možná to bude něčí volba, tak uvidíme. Zatím si ho dáme ten song.

0: Paul Russell, Lil Boothang, posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a my pokračujeme dál. Řešili jsme jednu závažnou otázku, ne? Ok, asi tak vážný to není, ale kdybyste měli nekonečný rozpočet, jakou celebritu byste si pozvali na svoji oslavu? Hele, přišla mi jedna tady zpráva, že by to byl Brad Pitt, celou hodinu bysme se mazlili. Hele, já to chápu, nějaká prostě osamělá žena, it's okay. A potom mi přišla ještě jedna úžasná hlasovka, která nešla mi stáhnout, ale pokusím se vám ji tady pustit, jo, tak jdeme na ní.
1: Zdravíčko, zdravíčko do rádia, moc krásně hrajete. Teďka jsem to poslouchal a já teda za milion dolarů jsem přemýšlel, první co, tak samozřejmě Eminem, ale pak jsem se říkal, protože dělám hudbu, tak jestli náhodou by nebyl lepší Paul Rosenberg, to je jeho manažer. S ním bych probral hudbu, pustil mu svoje demáče a třeba se dostal ke Eminemovi na díl než na hodinu, ne?
0: Tyjo, to je actually fakt dobrá myšlenka, jo? Já vám to zopakuju v rychlosti. Prostě by se nejradši dostal k Eminemovi a pokud by nevyšel Eminem, tak jeho manažer a tam by mohla vzniknout nějaká spolupráce. Hele, mega ti to přeju, držím palce, děkuju moc za hlasovky a přeju hezký den na cestě do Německa. Děkuju moc, že posloucháš a děkuju všem vám ostatním a my si proto jdeme pustit další skvělý songy. Bude tady Eva Farná, bude tady Lou Gale a bude toho tady ještě hodně. Tak vydržte a za chvíli to tady bude na Fajnu.
2: Fajn víkend.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: to byla Rue Gailey, Wishful Thinker, posloucháte Fajn víkend. Máme 15.55 a ještě předtím, než si dojedeme tuhle hoďku, tak vám dám takový random fakt. Čokoláda není jenom čokoládová. Hustý zjištění. Ne, fakt, jakože vědci v ní prej našli přes 600 různých nějakých těkavých sloučenin, které se podílejí na její vůni a chuti. A teďka si představte, že si dáte jeden čtvereček a váš mozek dostává nějaký jako chemický koncert o nějakých 600 ingrediencích. Zní to jako už docela dost hustě. Výzkumníci se dokonce snažili zjistit, který konkrétní látky stojí za tím, že nám čokoláda voní a chutná tak, jak ji známe. Teda pak tady jsou nějaký divno lidi, co říkají, že jim nechutná čokoláda, ale to teďka nebudeme řešit, jo? Takhle, některý vznikají už při pražení kakaových bobů a další během zpracování ty čokolády. Takže prostě ve zkratce, až dneska budete jíst čokoládu, můžete si připadat trochu víc vědecky. Nejte prostě jenom sladkost, ale provádíte chuťový experiment. Jo, a taková poznámka, dneska si to dovolit můžete úplně všichni. Jo, fakt, upřímně, jestli je tam přes 600 různých látek, tak jeden čtvereček rozhodně možná nestačí na pořádnou analýzu. Tak krásný Mezinárodní den čokolády.
1: Fajn víkend s Kristýn. Fajn.
0: Poslední banger do konce hodinky, to je Kelin, Casanova Bulhar a jejich Balkan Paradise, tak si to pojďme společně dát na Fajnu.

Hití ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: lidi, startuje třetí společná hodinka Fajn víkendu s váma pořád samozřejmě Kristin. 16.01, to je náš aktuální čas. No a já mám pro vás takovou docela zajímavou, takový zajímavý fakt. Možná nejsme líní, možná jsme jenom totálně nevyspalí. Jasný, chápu, máme víkend, takže to možná tolik nevnímáte, ale zítra možná pocítíte, o čem jsem dneska mluvila. Takhle, tělo vám to nemusí říkat jenom zíváním, to je to, co se vám snažím tímhle tím říct. Třeba je to větší nešikovnost, horší nálada nebo dokonce větší chutě na jídlo. Můžou souviset s nedostatkem k spánku, za chvíli si to probereme víc, možná se v tom uvidíte. A samozřejmě skvělý songy nesmí chybět. Odstartuje nám to Shakira nebo teď už taky tenhle skvělý banger.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Na rozjezd hoďky DJ Snake, Justin Bieber, jejich Let Me Love You právě teďka na Fajnu. Tak pojďme společně na to.

tohle to byla Lady Gaga, její Abracadabra. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a jestli dneska zakopáváte o vlastní nohy, možná za to nemůže vaše koordinace, ale váš spánek. Takhle, věřím, že zase je víkend, takže na tom nejste možná zas tak špatně, nebo takhle, jak se to vezme. Ale nový článek se podíval na několik méně očividných způsobů, kterýma vám nebo nám všeobecně tělo může naznačovat, že bychom měli víc spát. A některý jsou fakt jako překvapivý docela. Jako dost mě to překvapilo. Třeba neobratnost, jo. Takže jestli poslední dobou narážíte do dveří, schazujete věci ze stolu a při chůzi máte pocit, že jste se správně neučili používat svoje nohy, může v tom hrát roli nedostatek spánku. Takže ne, nejste prostě nešiká. Prostě je to možná nedostatkem spánku, ten totiž může zhoršit právě tu koordinaci a jemnou nějakou tu motoriku. Pak je tady ještě jedna věc, spánek může ovlivnit i to, na co třeba máme chuť. Při jeho nedostatku se mění hormony, které regulují hlad a nějakou sytost. Jak jsem tady už mluvila o čokoládě, dneska je ten mezinárodní den, takže to dneska neřešme, ale všeobecně, pokud máte chuť na sladký nebo přehnaně nějak naslaný, tak to může být právě tím, že nespíte nebo nedodržujete ten spánkový režim. Takže jestli jste dneska snědli něco sladkého a pak si říkáte, proč jsem toho pro boha potřeboval. Za prvé teda dneska je mezinárodní den čokolády, a nebo možná potřebujete lepší disciplínu. Možná potřebujete prostě jenom zalíst do postele a vyspat se. Jo, tak to je můj takovej tip pro vás a my pokračujeme dál. Máme tady Slater, máme tady Šimona Opa, Save My Soul právě teďka na Fajnu.

0: Alexandra Burke, taky Florida, Bad Boy. Tady u nás na Fajnu posloucháte Fajn Víkend s Kristin. No a lidi, přesně dneska je to 30 let, co tady s náma už není Tupac. A i když jste se možná narodili až dlouho potom, jeho hudbu pravděpodobně určitě znáte. Za chvíli vám řeknu, proč vlastně je jeho odkaz pořád tak obrovský a je to strašně hustý. Málo komu se to povede, to probereme za malou chvíli a taky si dáme třeba Dio nebo Olivia Rodrigo, tohle všechno za malou chvíli. Tak se na to počkejte, na Fajnu.
1: Nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

to byl Chris de Sarandi, Good Old Days, posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a my jdeme dál, už jsem tady nakousla, o čem se budeme bavit. Tupac už tady s náma není přesně 30 let. Přijde mi teda úplně jako šílený, že člověk, který zemřel v 25, pořád dokáže ovlivňovat hudbu i lidi, který se narodil až roky po jeho smrti. A teď se omlouvám, jestli to pro někoho je moc citlivý, ale myslím si, že je dost důležitý to tady říct. Právě proto je na něm podle jako mě nejzajímavější to, že ta hudba furt tady mezi náma mladýma lidma a i staršíma lidma, prostě kýmkoliv je, že vy dneska můžete mít na Spotify miliony interpretů, TikTok vám každý týden hodí někoho novýho, ale některý jména prostě nezmizej. A to pak je přesně tenhle případ. A není to jenom o tom, že dělal rap, v jeho hudbě prostě byly věci jako život na ulici, vztahy, rodina, společnost, nespravedlnost, hlavně ty emoce, že jo, proto se k tomu pořád vracejí další a další generace. A letos je to ještě silnější, protože po 30 letech padl i rozsudek v jeho... Nechci být explicitní, takže v tom, proč tady s náma není. Takže Tupacův příběh se po třech dekádách pořád píše. 30 let pryč a pořád máme pocit, že ten člověk vlastně nikam nezmizel. A to si myslím, že na tom strašně krásný prostě zaspomínat na něj a na tu jeho hudbu. Tak jsme si na to tady takhle zaspomínali a teďka si dáme další skvělý song. Bohužel ne od něj, ale bude tady David Guetta a Akon, ale myslím si, že to skvěle přinese i ten jeho vibe. Tohle je Sexy Bitch, to vám posílám právě teď na Fajnu.

0: je David Guetta.
1: Aiken. Jejich sexy bitch, posloucháte Fajn víkend s Kristýn. No a my samozřejmě pokračujeme dál v téhle skvělý náladě, protože party rozhodně, rozhodně pokračuje. Tady je. OK, Angel, Iman Angel, Ultra Nate. Tohle je Moving to the Sun a tady je ten drop. Hele, ještě máme docela dost času. Pondělí je až za dlouho. Pojďme si tady ještě tak trošku zakalit. Za chvíli tenhle banger na Fajnu, tak se na to počkejte.
2: Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Mami, já mám řidičák!
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího. Fajn.
7: Fajn.
6: Vždycky hot.
7: Vždycky fresh.
6: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
8: Kristin Esposito. Esposito. You are my best friend.
6: Fajn.
9: Ahoj lidi, startuje 4. taky poslední hodinka Fajn víkendu s Kristin. Máme přesně 17.00, to znamená, že tu poslední hoďku můžeme úplně na pohodu odstartovat. A co bych vám tak řekla, venku už není tak hezký počasí, ale to neznamená, že si ten den nemůžeme zpříjemnit třeba naším skvělým playlistem. Bude tady za malej moment Adéla, naše slovenská, ale vlastně světová popstar, tu se tady za chvíli dáme, taky tady bude Magic Root, bude tady Karol G, bude tady Zara Larsson, Michael Jackson a spoustu dalšího, ale odstartuje nám to tenhle skvělej starší, ale furt dobrý banger, John Newman, Love Me Again, pojďme rovnou na to, na fajnu.
6: Fajn.

Tohle jsou byly Marshmallow, taky Cameron with Compy. Hello, posloucháte Fajn víkend, s váma pořád Kristin. No a jestli jste letos buď to sledovali, nesledovali, to je vedlejší. Formule 1 prostě, jo. Dávám vám takový rychlej update. Kimi Antonelli, mladý Ital, tak je úplně jako jinde. V dobrým samozřejmě. 20letý Ital, který jezdí za Mercedes, právě vyhrál velkou cenu Španělska v Madridu. A je to úplně už jeho 8. vítězství v letošní sezóně Formule 1. A teď si představte, že minulý týden v Itálii vyhrál domácí velkou cenu v Monze z 19. místa. 19. jakože wow, kvůli teda penalizaci startoval skoro úplně ze zadu a stejně se probojoval až na to první místo. Navíc se stal teda prvním Italem, který vyhrál domácí závod takhle v Monze od roku 1966. Což jako hustý. No a dneska teda Madrid, druhý místo na startu, za ním Verstappen, před ním ještě Norris a na konci zase prostě Kimi první místo. A tímhle vítězstvím se ještě víc upevnil nějaký to vedení v tom celém šampionátu, takže jestli vám někdo řekne, že Antonelli je letos ve formě, tak to se už pro mě není jenom forma, jako Kimi přijede a odjede si závod a řekne si, jo, další první místo, díky, čau. A by the way, kdybyste tady ty nejnovější novinky chtěli vědět jako první, tak sledujte nás, Fajn Radio, na Instagramu, kde jsme jako Fajn Radio, tam už to dávno máme postlí, takže tak a my jedeme samozřejmě dál v našem playlistu, protože tady máme jeden skvělý banger a tady je. Je to Adéla a je to její Red Bottoms právě teďka na Fajnu.

Tohle to byl Kato, taky John Turnalizov, posloucháte Fine Weekend s Kristin. Máme poslední necelou hodinku před náma, no a to znamená, že si za chvíli dáme random fakt dne. I dneska to bude dost záživný, tak rozhodně vydržte, za chvíli si to dáme a taky si za chvíli dáme třeba Magic Root. No, víte asi, co vás čeká, myslím si, že to bude skvělý, ještě tady budou skvělý bangry, tak si na to počkejte. Na fajnu!

0: Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
11: Fine.

0: Tohle to byl Alex Warren, jeho Passenger, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a hele, já jsem právě zjistila, že jeden mýval má momentálně lepší finanční portfolio než já. V Seattlu se přes léto stal virálním mýval jménem Timothy a baseballový tým z něj udělal sběratelskou kartičku. Rozdali jich 20 tisíc, ale jedna jediná byla zlatá. A hádejte, kdo ji dostal, jo? 13-letá holka. A teď tu kartičku teda samozřejmě prodala za 20 100 dolarů, což je skoro by the way půl milionu korun, kdyby něco. Takže 13-letá holka dneska řeší, kam si uloží půl míče, zatímco já řeším, jestli si můžu dovolit bubble tíčko. A nejlepší na tom je, že ona tu kartičku prostě dostala. Já už fakt nechci slyšet, ať si najdu další brigádu. Já potřebuji prostě potkat mýbala, kámo.
1: Fajn víkend s Kristýnou.
0: Fajn. A nebo dobrý songy, ty jsou taky dobrý. Good Neighbors Home, ty si dáme právě teď na Fajnu.

Ahoj lidi, posloucháte Fajn a my pokračujeme dál. Tady to je Zara Larsson, Lush Life, to si totiž dáme za malou chvíli, protože léto vlastně v našich hlavách jakoby pořád neskončilo, i když už prostě vytahujeme ty podzimní kabáty, ty podzimní bundičky, je to nepříjemný. Já to vím, ale ještě tohle, to tady ještě nějakou chvíli prostě bude a vy

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
10: yes,
9: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yes, so!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Právě teď nám dohrála Taylor Swift, její Up a Light, tady u nás na Fajnu, 17.52, a to znamená, že se spolu budeme muset rozloučit. Díky moc, že jste tady i se mnou dneska byli, ať už celou dobu nebo jenom chvilku, díky za to. My se samozřejmě slyšíme i příští víkend a teď mi napadá, nebo dochází, že se uslyšíme o něco dřív. Budu tady od 12 do 4, takže i tak rozhodně buďte tady ready, protože já tady budu určitě. A teď už na rozloučenou Fastboy, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, to si dáme a už se s váma loučím. Mějte se krásně, krásný zbytek víkendu a ahoj. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine

0: klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soso.
1: Fajn. Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kvůli žima nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětirájetour.cz.
2: Bude vejdán.
4: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
5: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: Back to the hits.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Den bez dobrej hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Fajn.
3: Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Yeah.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
0: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
1: To nejlepší z internetu. Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
0: Vždycky hot.

cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

teda věděl, Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
1: Paprsky mění se v zář.